0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
2: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
1: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod proběhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
3: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hord uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrchu

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází?

0: s kuřicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak,

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Horní Bělá.
1: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé dva semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
3: A to je ona, CPU 26!
4: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
5: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
4: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
6: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu, ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte tu formuli na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
4: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propagandu. Na, na, na, na. Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru.

banána. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kach nám vprostřed řeky, krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kach nám vprostřed řeky, krajíčky chleba.

0: se snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
2: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
1: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod proběhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
3: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u Litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy skoro jasno, jinde naopak zaprší. Naměříme od 12 do 21 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Starosta Horní Bělé na Plzeňsku převáděl obecní finance na svůj účet. Postupně to bylo až 5 milionů korun. Případ má teď v rukou státní zástupce.
2: Machinace dlouholetého starosty s obecními penězi odhalila kontrola z krajského úřadu až po 10 letech. Radek Pešík poté na funkci rezignoval. Později byl obviněn policií ze zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Teď je případ na okresním státním zastupitelství Plzeň Sever. Ex-starostovi, který částku splácí, hrozí vězení, ale je možné, že na lavici obžalovaných neskončí. Bude se jednat o uzavření dohody o vině a trestu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Horní Bělá.
1: Studenti pražské ČVUT představili svou novou formuli. Jedná se už o 30. monopost, který vznikl za pouhé dva semestry v rámci mezinárodní studentské soutěže. Nový vůz bude závodit třeba i na okruhu v Barceloně.
3: A to je ona, CPU26.
4: Novou formuli tvůrci představili v pražském planetáriu. Na výrobě se podílel i Filip Miller.
5: To auto má maximálku kolem 120 km za hodinu. V čem tohle auto ale vyniká je zrychlení a nějaká jako ovladatelnost a obratnost. Zrychlení z 0 na 100 to má za přibližně 2,5 vteřiny.
4: Podle pravidel soutěže formule nejsou na spalovací motor, jezdí na elektřinu. A jak popisuje vývojář Marko Matoničkin, umí tak jezdit autonomně. Rozložení trati vidí na 30 metrů před sebe.
6: My máme vlastně 4 elektromotory. Kombinovaně nám to dává až 140 kW výkonu, ale na pouhých 200 kg váhy. Postavíte do formule na start, sepnete klíčky a ta formule musí sama navigovat po předem neznámé trati, závodit, zrychlovat, hledat optimální stopu, takže už je to opravdu autonomní závod.
4: Na vývoji se podílelo 116 studentů. Dny i noci trávili v dílně dobrovolně po přednáškách. Projekt není součástí výuky. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 jistého mistra Slavii. Zajistili si tak čtvrté místo i kvalifikaci do konferenční ligy. Jablonečtí fotbalisté se naopak kvůli vysoké porážce 0-5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii nedostali v první lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O tu budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. A nakonec spartiančtí fotbalisté porazili Liberec na jeho stadionu 2-0. Oba týmy měly už jisté konečné umístění, Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Hokejisté se v pondělí pokusí na mistrovství světa ve Švýcarsku o nápravu fiaska se Slovinci. Třetím soupeřem národního týmu budou Švédové. Zatímco Češi v neděli odpočívali, Švédsko ve Friburgu porazilo Dánsko 6-2. Pondělní utkání začne pro Čechy i do třetice ve 20:20. V neděli pak mimo jiných uspěli i Slováci. Zvítězili nad Itálií 4-1 a po dvou zápasech jsou na šampionátu 100%. Přes den bude slunečno i podmračené nebe s občasným deštěm. Většinou čekáme 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě místy bude jen kolem 14.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

proč ta žena v tomhle pokoji? My však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Kolínský výrobce dronů bude dodávat americkým jednotkám v Evropě. Tato pilotní zakázka v ceně ve stovkách tisíc eur, tedy v přepočtu několika milionů korun, je pro firmu teprve začátkem v objemech výrazně násobně vyšších. Pro ČTK a Českou televizi to na letišti v Milovicích řekl výrobní ředitel společnosti Pavel Bulant. V Milovicích firma drony testuje. Hlavním odběrem skupiny pak je Ukrajina. Fanouškovské výjezdy na hokejové mistrovství světa se letos prodraží. Pořadatelské Švýcarsko patří mezi nejdražší země Evropy a třeba oproti Česku si turisti připlatí značně. Šéfka Švýcarsko-české obchodní komory Alena Koukalová má pro fanoušky dobrou radu.
2: Nemyslet si, že se vám podaří zaparkovat někde bokem a zdarma prostě rovnou jet na to parkoviště nebo na to místo, které je k tomu vyhražené, protože i v normální době je to jako Praha třeba. Prostě v podstatě nezaparkujete někde jako jen tak na ulici.
1: Cenové rozdíly Koukalová ilustrovala na ceně piva. To ve Švýcarsku vyjde zhruba na 200 korun. Tisíce lidí se odpoledne sešli v krajských městech na podporu veřejnoprávních médií. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, skandovali hesla jako svobodu médiím nebo my jsme s vámi. Vidět byly i české vlajky. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování České televize a rozhlasu na státní rozpočet. V Praze podobný pochod proběhl 5. května. To se podle organizátorů sešly desítky tisíc lidí. Modernizaci tramvajové trati v Litvínově provázejí komplikace. Jde o nikde neevidované sítě, hlavně kabely a potrubí a také velkou kolonii chráněných mravenců.
3: Doslova mravenčí ráj byl nedaleko tramvajové zastávky u Litvínovské polikliniky. Protože šlo o přísně chráněný druh, stavbaři museli práce zastavit. Teď už se ale vracejí, mravence se podařilo přestěhovat. To je jeden z momentů, který modernizaci kolejí zastávek a někde i částí ulic zbrzdil. Zatím platí původní termín příští léto. Stavbaři ale musí zrychlit a dopravní podnik možná i zaplatit víc než plánovaných 390 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Nedělní program nadstavbové části fotbalové ligy pokračoval třemi zápasy skupiny o titul. Hradec Králové porazil Slavii 3-1 a zajistil si účast v evropských pohárech. Liberec prohrál se Spartou 0-2 a Plzeň doma zvítězila nad Jabloncem jasně 5-0. Severočeši tak o účast v pohárové Evropě budou muset zabojovat ve středu ve finále MOL Cupu proti Karviné. Během dne bude polojasno až oblačno, místy je skoro jasno, jinde naopak zaprší, naměříme od 12 do 21 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica už je společně s vámi vzhůru, startujeme pondělní ranní vysílání na rádiu Český impuls a teď už Petr Novák, skupina George and Beethoven, píseň Přátelství na Entou.

0: Přeji hezké ráno z Rádia Český impuls. Pondělí 18. květen, za malou chvíli po 6. kardinálové a jejich nejkrásnější sen.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Blues, takovýto název dostala naše první ranní pondělní hudební dvojice, více prozradím po 6:30. S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme Kanárské ostrovy, který film se točil na Tenerife, dozvíme se o 2:30. Režisér Zdeněk Troška dnes slaví krásné 73. narozeniny. Dá nám nahlédnout na to, jak hledá budoucí hvězdy svých filmů, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už na rádiu Český impuls, kardinálové a jejich nejkrásnější sen přejí dobré ráno.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé naše další muzika, let 60. až 80. Hana Hegerová, písnička Milord. Ve skladbě Dalibora Jandy Hurikán je prý, prosím vás, chybka. Hlavu si popelem posype textař Jan Krůta. Ve středu v půl dvanácté čeká nás premiérový díl našeho hudebního kalendáře. Chystá ho kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
3: Říkal si hurikán, rychlý jak les.
2: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o půl dvanácté, kdy startuje hudební kalendář.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
8: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
9: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
8: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
7: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Ne pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně. Napijte se. Pak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Přeji dobré ráno z rádia Český Impuls. Pondělí 18. květen, po půl sedmé, další muzika, let 60. až 80. Věra Špinarová, Karel Gott, píseň Bum Bum Bum, ze všeho nejdřív Naďa Urbánková a nahrávka Prázdný Express. Teď už ale naše nejnovější zprávy, přeji hezké ráno do redakce.
1: Dobré ráno. Kvůli nálezu podezřelého předmětu bylo zavřené okolí synagogy v Plzni. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku či novelu o dálničních známkách. Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za posledních 44 let. Herečka Barbara Streisand si kvůli zraněnému kolenu osobně nepřevezme zlatou palmu v Cannes. A české hokejisty čeká proti Švédsku třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. A dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno a večer na některých místech až jasno, teď ráno také pozor ojediněle na mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. To byl krátký přehled zpráv. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 18. květen, přeji pohodové vstávání, po půl sedmé teď naše první ranní hudební dvojce, ta dostala název Blues. Čeká nás skupina Katapult a jejich Blues. Olda Říja z Katapultu dnes slaví krásné 78. narozeniny. Já mu za rádio Český impuls přeji hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí. No a když je řeč o blues v rámci české muziky let 60. až 80., tak nás nemine ani nahrává Mý blues od Věry Martinové.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Radio Český impuls, se přeji pohodové ráno, pátek 15. květen, blíží se nám 7. hodina. Mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jaké je teď vaše pondělí s datem 18. května, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Můžete nám napsat na náš WhatsApp, číslo k nám je 734 787 981 nebo pošlete klasickou SMSku na stejné číslo. My si do zpráv celou hrajeme muziku let 60. až 80. a těšit se můžeme třeba na duet Duhová víla v podání Hany Zagorové a Petra Deska. Pokud zbyde čas, uslyšíme i Janka Ledeckého, skupinu Žentour. Ze všeho nejdřív ale Iveta Bartošová, Karel Černoch a píseň Máme tu další dobrý den.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Nález podezřelého předmětu v Plzni včera v podvečer uzavřel okolí velké synagogy. Místo hlídala policejní auta, oblast byla zapáskovaná. Přivolený pyrotechnik ale vyloučil, že by předmět byl nebezpečný. Opatření proto policisté zhruba po hodině ukončili. Velká synagoga je největší synagoga v Česku a třetí největší v Evropě. Nachází se v centru Plzně. V roce 1992 byla prohlášená kulturní památkou České republiky. Na úřadu práce rychle přibývá mladších lidí, může za to mimo jiné umělá inteligence nebo zvýšená podpora v nezaměstnanosti, pokračuje kolegyně Martina Kroa.
2: Vyšší počet žádostí absolventů a mladých evidují hlavně v Praze a ve Středočeském kraji. Ředitelka odboru zaměstnanosti a EU z úřadu práce Kateřina Budínová zatím vidí několik faktorů.
3: Patří mezi ně ekonomická nejistota, opatrnější přístup firem k náboru absolventů nebo rozvoj umělé inteligence a automatizace u některých juniorských pozic.
2: Manažer pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl Impulzu řekl, že nárůst absolventů na úřadech práce nemusí znamenat pohromu.
4: Práce si s tímto novým fenoménem umí poradit, ale nebude to okamžité. Absolventi, kteří se dnes registrují, nejsou nutně ztracení. Část z nich aktivně hledá a evidenci využívá jako překlenovací podporu.
2: Určitou roli ve větším počtu mladých na pracáku může hrát i jednodušší online registrace na tomto úřadě, zvýšená podpora v nezaměstnanosti nebo vyšší koncentrace škol kolem hlavního města.
1: Martina Kroa, díky za reportáž a jdeme na další zprávu. Policisté zastřelili poblíž německého Lipska tygra. Ten předtím uprchl ze soukromého zařízení. Jak se to zvířeti podařilo, zatím není jasné. Policie uvedla, že jednoho muže zvíře napadlo a zranilo. Skončil tak v nemocnici. Ve městě Schojditz podle agentury DPA chová krotitelka tygrů velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. V minulosti opakovaně čelila stížnostem na chov tygrů. Policie chce celý areál zkontrolovat pomocí dronů. Fotbalisté Hradce Králové míří do Evropy. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3-1 Slávii. Tím si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do konferenční ligy. Tu odstartují už v červenci. Hradec vyjede do světa po 31 letech. Nedařilo se naopak Jablonci, který s Hradcem o čtvrté místo soupeřil. Včera podlehl Plzni 0-5. Ve skupině o titul také prohrál Liberec s pražskou Spartou 0-2. No a dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno a večer na některých místech až jasno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na východě a severovýchodě místy kolem 13. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké pondělní ráno s datem 18. května. Na řadě jsou teď Linda s Pavlem. Kdo nespívá, nemá hit. Duet si pouštíme právě teď a v dnešním ranním tématu se zaměříme na zkratky.

0: Za 3:15 Český impuls, rádio pro radost ze života. Koukám, že naše rosničky a rosničkáři se dnes takhle při pondělku činí. Dobré ráno nám přeje z Kraslic paní Helča, která hlásí -1 stupeň, 4 a slunce má v Mniši pod Řípem paní Dáša a také nás z Jasných Neratovic zdraví paní Eva, která hlásí zatím 5 stupňů. Dámy, moc děkuji za spolupráci. Další textovky ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu anebo na klasické SMSce. Číslo je stejné 734787981. Pište.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pondělí 18. květen, píseň Já ti píšu Sally od Mickeyho Volka se nám ukrývá v naší ranní impulzové krabičce. Více prozradí zpěvák Petr Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. V ranním tématu na to dnes jdeme od lesa, chcete-li, vezmeme to pěkně zkratkovat do slova, bavíme se o zkratkách všeho druhu a mě zajímá, jaké zkratky používáte nejčastěji a pojďme si říci, že kdo by si občas nechtěl ráno usnadnit cestu, případně nějak zkrátit. 604-111-211, to je číslo k nám, první komentáře, reakce nás čekají zhruba a za takových 5-6 minut, takže my se těšíme na vaše hesla a zkratky takhle. Hesla samozřejmě jako úplně ne, jo, od mobilu, od bankovnictví to ne, ale jakože heslovité zkratky, jak třeba někomu říkáte, jak píšete textovky heslovitě. 604 111 211. Teď už Petra Janů, máme za minutu 7:45.

0: Pondělí 18. květen, přeji dobré ráno, blíží se nám 7:30, na řadě je naše ranní téma a dnes v pondělí ráno to bereme pěkně zkratkou, a to doslova, bavíme se o zkratkách všeho druhu, od těch, které denně píšeme do mobilu nebo používáme v práci, až po ty životní, protože přiznejme si, kdo by si občas nechtěl něco usnadnit nebo zkrátit. Já se ptám, jaké zkratky používáte nejčastěji?
1: Hele, je to docela sranda, v práci přišel nový člověk a takový hodně nešikovnej, no ale tak každý jsme nějaký. A kamarád mu začal říkat hokr a já vůbec nechápal, co to znamená. A potom jsem se ho na to zeptal a on říká, hokr je hovado kruce.
0: No tak to nám to pěkně začíná, to ranní téma. Jakou zkratku používáte skoro každý den, rozumíte všem dnešním zkratkám v mobilech a na internetu? Máte nějakou vlastní zkratku, které rozumí jen vaše rodina, přátelé nebo kolegové? Jak si nejradši zkracujete týden, případně dlouhý den, a existuje nějaká životní zkratka, bez které už si to neumíte představit? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další komentáře, reakce a do 7:30 si hrajeme naši muziku. Přeji hezké ráno.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Minuta po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké pondělní ráno s datem 18. května. Za malou chvíli Petr Kotwald, písnička Gejzír, teď už ale naproti mě sedí kolega Vítek Zábranský, který má nejnovější zprávy. Vítku, ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel. Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun, tedy o 90% více než před rokem. Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se srazily dvě stíhačky. Festival Svět knihy v Praze navštívilo za 4 dny 65 tisíc návštěvníků, meziročně o 2000 víc. V předposledním kole ligové nadstavby porazili fotbalisté Hradce Slávii 3-1 a zahrají si evropské poháry. Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0 a Liberec podlehl Spartě 0-2. A dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno a večer na některých místech až jasno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty většinou mezi 16 až 21 stupni. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb

0: Za 2 minuty 7:45 na řadě je naše pondělní ranní impulzovec Krabička. Máme v ní Mickeyho Volka, písničku Já ti píšu Sally. Mickey Volek, to je pro mě zosobnění českého rock'n'rollu. No ale zdali pak Mickey Volek zažíval rock'n'roll jen na jevišti, na pódiích, to nám teď prozradí zpěvák Petr Janda. Máme za minutu 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic Krabičky.
2: Jo, Mickey Volek to byl velký rock'n'rollovej zpěvák. Vším, včetně způsobu života. Bohužel se po něm zachovalo strašně málo nahrávek. Když točil Já ti píšu Sally, což je česká verze hitu Long Tall Sally, byl na tom se zdravím velmi špatně. Určitě to dělal mnohem lépe v angličtině, ale je to aspoň nějaká vzpomínka na opravdu výjimečnou postavu českého rock'n'rollu.
3: Já ti píšu Sally, pár slov a vět, v dále.

0: Přeji dobré ráno, pondělí 18. květen, blíží se 8. hodina. Do zpráv celou, za malou chvíli další písničky let 60. až 80. Dnes na to v ranní tématu jdeme takzvaně od lesa, jdeme zkratkou a to doslova. My se totiž bavíme o zkratkách všeho druhu. Pojďme si říci, že kdo by si občas nechtěl ráno usnadnit nebo zkrátit. Jakou zkratku používáte skoro každý den? Rozumíte všem dnešním zkratkám v mobilech i na internetu? Máte nějakou vlastní zkratku, které rozumí jen vaše rodina, přátelé nebo kolegové? Jak si nejradši zkracujete týden, případně dlouhý den, a existuje nějaká životní zkratka, bez které už si to neumíte představit?
1: Dobré ráno, nějakou tou životní zkratkou jsem si už prošla a proto se raději řídím filmovou hláškou. Jedeme zkratkou, je to sice dál, za to horší cesta, a raději nevyužívám ani ty slovní. Mějte se krásně.
2: Některé zkratky jsou super, šetří čas, některým vůbec nerozumím. A když manžel řekne na výletě, že tady je zkratka, tak vůbec nevěřím, protože to nikdy zkratka není. Ale plně asi nejčastější a nejhezčí zkratkou, kterou mám ve svém životě, je zkratka MTR. Znamená to mám tě ráda, a většinou si ji vyměňujeme se s mojí maminkou, když si píšeme zprávy.
0: To je hezké. Tak co vy, jaké zkratky používáte nejčastěji? 604 111 211, to je číslo k nám.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Hradec Králové píše fotbalovou pohádku. Východočeši ve čtvrtém kole nadstavby porazili už jistého mistra Slávy 3-1 a zajistili si konečné čtvrté místo v tabulce a účast v evropských pohárech. Hradec Králové míří do druhého předkola konferenční ligy. Velký evropský pohár si otroci zahrají po 31 letech. Východočeši prožívají nejúspěšnější sezonu v samostatné lize. V součtu s federální soutěží lepšího výsledku dosáhli naposledy před 66 lety, kdy vybojovali dosud jediný titul. Klíčovou postavou Hradce Králové byl kapitán Vladimír Darida. 35-letého reprezentanta budou fanoušci od roku vídat dál. S klubem totiž prodloužil smlouvu o další 2 roky.
2: Je to krásný bombonek. Já jsem neměl nad čím přemýšlet. A cítím se moc dobře tady v Hradci v kabině a zdravotně klepu taky, takže asi nebylo úplně nad čím přemýšlet a rád jsem smlouvu prodloužil ještě dál.
1: Boje o konferenční ligu i s Daridou odstartuje Hradec Králové v létě. Pro účast v základní skupině se bude muset prokousat přes 3 soupeře. Jízda na motorce se v Thajsku stala osudnou pro Češku a jejího irského přítele. Podle tamních médií dostali v deštivém počasí smyk a čelně se střetli s dodávkou. Při volání záchranáři už jim nedokázali pomoci. Tragickou smrt 20-letého Ira už potvrdilo irské ministerstvo zahraničí. Šlo o mladého filmaře, který v roce 2023 získal za svou práci ocenění. České ministerstvo zahraničí podle serveru TN.cz uvedlo, že momentálně nemá od ambasády v Thajsku události žádné informace. V Litvě našli havarovaný vojenský dron. Má se za to, že mohl patřit ukrajinské armádě. Dron se nepodařilo zachytit při vstupu na území Litvy. Podél lotyšsko-ruské hranice byl kvůli němu vyhlášený poplach. Do oblasti byly povolené stíhačky NATO. Od března už vstoupilo do vzdušného prostoru Lotyšska, Litvy a Estonska několik zatoulaných ukrajinských dronů. Kyjev opakovaně tvrdí, že drony byly vypuštěné k útoku na vojenské cíle v Rusku, ale Rusové odklonili jejich dráhu. Pobaltské státy v dubnu uvedly, že nikdy nedovolili, aby se jejich území a vzdušný prostor využívali k útokům dronů proti cílům v Rusku. Naše hokejisty dnes čeká těžká zkouška. Na mistrovství světa nastoupí proti Švédsku. Národní tým půjde na silné Severany po překvapivé sobotní porážce se Slovinskem. Útočník Matyáš Melovský říká, že naši musí pořádně zabrat.
3: Myslím si, že Švédi budou mnohem lepší. Myslím si, že možná to je dobře, že jsme dostali takovou facku od těch Slovinců, aby jsme se trošku probrali a naladili tu formu proti Švédům a šli do toho zápasu úplně jinak s jiným nasazením a hrali líp.
1: Utkání mezi Českem a Švédskem na mistrovství světa začíná ve 20 hodin a 20 minut. A dnes bude polojasno až oblačno, na některých místech až jasno, odpoledne a večer se ale výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě bude místy o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kořica je stále s vámi. Pondělí 18. květen. Přeji dobré ráno. Svátek slaví dámy se jmen Nataša. Teď už skupina Karamel. Píseň Přízrak 7B.

0: Za 4 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Ranní cestu nám vyfotil a poslal na náš WhatsApp pan Jiří z Jičínska, který hlásí 7 stupňů. Já koukám, že na Jičínsku krásně prosluněná obloha. Pan Jirko, děkuji za fotku. A také mrkneme i na naši SMS bránu rádia Český impuls, která je aktivní. Číslo k nám je 734-787-981. Mlhu má v Jemnici paní Vlaďka, která hlásí 7 stupňů a dobré ráno přeje všem pan Zbyněk, který hlásí z Jemnice zataženo a 9 stupňů. Moc děkuji za spolupráci. Za malou chvíli na rádiu Český impuls se zpívá Jiří Zmožek.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, co jste dělali, co jste viděli, kde jste byli, to vše nám můžete ukázat. Pokud jste fotili, určitě fotku můžete nahrát pod příspěvek, který najdete na našem Facebooku www.facebook.com/Český impuls. Naše další hudební dvojce nabídne písničky o návratech. Více prozradím po 8:30. Dnes večer se můžeme těšit na hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Teď už Jiří Zmožek, píseň Už mi lásko není 20 let, máme za 3 minuty, 8:45, jsme Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno.
2: Už mi lásko není 20 let,

0: Přeji dobré ráno z našeho rádia do 8:30. Do krátkých zpráv s kolegou Vítkem Zábranským nás čeká další muzika a taky dnešní ranní téma. V pondělí to bereme pěkně zkratkou, bavíme se o zkratkách všeho druhu, od těch, které denně píšeme do mobilu nebo používáme v práci, až po ty životní. A mě zajímá, jaké zkratky používáte nejčastěji.
1: Když jsem chodil na vojenskou školu do Nitry, tak jsme používali s maminkou zkratka TKBA a znamenalo to trp kozáku, budeš atamanem. A díky tomu jsem dodělal školu.
2: Zdědili jsme pejska po našem dědovi, po tchánovi, která se jmenuje Jackie a manžel jí našel takovou zkratku, říká mi Machuda a znamená to, že je to malá chlupatá důra. Takže mějte krásný den.
0: Hezké ráno, mějte se. Přiznejme si, kdo by si občas nechtěl něco usnadnit nebo zkrátit, a otázka v rámci pondělního ranního tématu zní, jaké zkratky používáte nejčastěji. 604 111 211, toto je číslo k nám.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: 4 minuty po půl deváté, přeji hezké ráno, pondělí 18. květen, za malou chvíli Dalibor Janda, píseň Oheň, voda, vítr, teď už ale rychlý přehled zpráv v režii kolegy Vítka Zábranského. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Pěkné ráno. Kyberšmejdi ukradli za 3 měsíce 800 milionů korun, což je 2x víc než loni. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku či novelu o dálničních známkách. Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku, kauze Dozimetr. Herečka Barbara Streisand si kvůli zraněnému kolenu osobně nepřevezme zlatou palbu v Cannes. České hokejisty čeká proti Švédsku 3. zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. A dnes bude polojasno až oblačno, ve večer na některých místech až jasno, odpoledne a večer se ale výjimečně vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 18. květen na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nám tentokrát spojila písničky o návratech. Čeká nás Mephisto, návrat Jiminy, jedná se o instrumentální skladbu a pak nás také nemine Vaby Revola a jeho loudavý návraty. Máme za 8:45, přeji ještě stále hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: a Aneb. Vrána k vráně sedá.

0: pondělí 18. květen, blíží se 9. hodina. Kolegyně a kolegové v redakci už pro nás chystají zprávy v celou. Já mám vaše další reakce v rámci našeho ranního tématu. My se dnes ráno v pondělí bavíme o zkratkách, zkratky všeho druhu, od těch, které denně píšeme do mobilu nebo používáme v práci až po ty životní. Protože pojďme si říci, přiznat si, kdo by si občas nechtěl něco usnadnit nebo zkrátit. A mě zajímá, jaké zkratky používáte nejčastěji?
1: Já už zkratky nepoužívám, jelikož zprávy diktuju. Jsem řidič, takže to využívám za volantem. Používám už vlastně hlasové zprávy, anebo zprávy diktuji.
2: Tak já jsem mladá maminka 15-letého puberťáka, který samozřejmě mě často oslovuje svými zkratkami. Některé zkratky jsem si musela vyhledat na internetu, protože jsem fakt nevěděla, ale když mě řekl mami, musíš být gold, seš můj bro a podobně, tak jsem se to naučila říkat tak, že teďka každého oslovuji, ty jsi můj bro, ale prostě pro mého kluka jsem potom best.
0: Ano, takhle to dneska u mladých funguje a vypadá to tak, že už se do toho světa začínají dostávat tedy i rodiče. My moc děkujeme za vaše reakce. Pondělí 18. květen a teď naše další muzika, let 60. až 80. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
7: Stavebniny DEK přináší megaakci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Kyberšmejdi vytvořili nepříjemný rekord. V první čtvrtině letošního roku se jim podařilo Čechy okrást o dvakrát víc peněz než loni. Jejich techniky jsou přitom stále podobné, jen znovu o něco efektivnější. Podvodníci hrají zejména na emoce svých obětí. Mnoho scénářů totiž pracuje se strachem. Tvoří přes falešné bankéře a policisty obavy, že lidé přijdou o své finance, pokud nebudou rychle jednat. Dávno už navíc neplatí, že volají z náhodného čísla. Umí napodobit volání z banky, policie nebo jiného důvěryhodného zdroje. Podvodníkům se podle serveru Seznam zprávy podařilo za první čtvrtletí letošního roku ukrást klientům bank téměř 800 milionů korun. Útoků přibylo podle serveru jen nepatrně. Podvodníkům se tedy daří získávat výrazně vyšší částky. V Rakousku zaútočilo stádo krav na manželský pár. 67letá žena zemřela a její o dva roky mladší manžel utrpěl těžká zranění. Neštěstí se odehrálo na označené pastvině ve východním Tyrolsku. Tou dobou se na místě pohybovalo několik desítek krav. Přesný průběh incidentu je dosud předmětem vyšetřování. Uhynulý keporka Timmy zůstává objektem zájmu. Německá média informovala, že nejméně jeden návštěvník pláže u pobřeží dánského ostrova Anholt už stihl na mrtvé zvíře vylézt a fotit se. Dánové se naopak udivují, proč mrtvá velryba dostává tolik pozornosti. Tělo Timmyho zůstává u pobřeží ostrova a bude pravděpodobně ponechané rozkladu. Stanovují to tak dánské předpisy. V Hradci Králové se možná ještě slaví, tamní fotbalový klub si po 31 letech zajistil účast v některém z velkých evropských pohárů, konkrétně půjde o druhé předkolo konferenční ligy. Hradci Králové ke konečnému čtvrtému místu v tabulce pomohla výhra 3-1 nad Sláví. Trenér Votroků David Horejš byl naprosto nadšený.
2: Ten, kdo na ten stadion přišel, prostě tak nelitoval, že to byl obrovský zážitek s krásnou tečkou za tuhletou sezonou a já za to hráčům strašně moc děkuju. Vyhrát doma nad mistrem po druhý v měsíci není jen tak.
1: V dalších včerejších zápasech porazila Sparta Liberec 2-0 a Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0. A dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky a to s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě území naměří místy jenom kolem 13 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tři minuty po 9:45, pondělí 18. květen. Přeji hezké a ničím nerušené dopoledne. Máme po víkendu a nás na Facebooku tradičně zajímá, co jste dělali během soboty a neděle. Sbíráme fotky z vašeho víkendu, já už teď koukám na příspěvek, je tam 116 komentářů, za každý z nich děkujeme. Paní Stanislava Kom se prošla přírodou, krásná procházka, počasí, to nám píše paní Stanislava, dokonce nám i zachytila tu procházku, tak děkujeme. Za ní dále koukám, že paní Eva Tesařová píše, že únava, odpočinek, hokej, žádné extra fotky, ale paní Eva nám aspoň tedy zachytila západ slunce, tak děkujeme taky za pěknou fotografii. Koukám, že paní Aurelie Janoušková vycestovala, zachytila nám Eiffelovu věž, takže paní Aurelie byla o víkendu v Paříži. Pozdravujeme, děkujeme moc za fotku. Co vy, jaký byl váš víkend, co jste dělali, kde jste byli, co jste viděli, to vše nám můžete ukázat www.facebook.com/český impuls. Tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli František Ringo Čech a jeho píseň o Americe.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
7: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
7: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
7: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Hudební kalendář Českého impulsu.
12: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.
13: Říkal si hulika, rychlý jak les.
12: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
11: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Minuta po půl desáté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 18. květen, doufám, že máte fajn dopoledne, já už mám nachystanou další českou muziku, let 60. až 80. Vladimír Mišík, písnička Stříhali do hola malého chlapečka, Hana Zagorová, Petr Rezek, také Věra Špinanová, teď už ale Jirka Korn a jeho Hotel Ritz, minuta po půl desáté.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český Empul se přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 18. května do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička Dej mi ruku. V ranním tématu jsme to vzali pěkně zkratkou, a to doslova. Bavili jsme se o zkratkách všeho druhu, od těch, které denně píšeme do mobilu nebo používáme v práci, až po ty životní. A mě zajímalo, jaké zkratky používáte nejčastěji, rozumíte všem dnešním zkratkám v mobilech a na internetu, máte nějakou vlastní zkratku, které rozumí jen vaše rodina, přátelé nebo kolegové, jak si nejradši zkracujete týden, případně dlouhý den, a existuje nějaká životní zkratka, bez které už si to neumíte představit?
1: Hele, to docela sranda, v práci přišel nový člověk a takový hodně nešikovnej, no ale tak každý jsme nějaký. A kamarád mu začal říkat hokr a já vůbec nechápal, co to znamená. A potom jsem se na to zeptal a on říká, hokr je hova do kruce.
2: Dobré ráno, nějakou tou životní zkratkou jsem si už prošla a proto se raději řídím filmovou hláškou. Jedeme zkratkou, je to sice dál, za to horší cesta, a raději nevyužívám ani ty slovní. Mějte se krásně.
3: Některé zkratky jsou super, šetří čas, některým vůbec nerozumím, a když manžel řekne na výletě, že tady je zkratka, tak vůbec nevěřím, protože to nikdy zkratka není. Ale úplně asi nejčastější a nejhezčí zkratkou, kterou mám ve svém životě, je zkratka MTR. Znamená to mám tě ráda, a většinou si ji vyměňujeme se s mojí maminkou, když si píšeme zprávy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Počet drogových otrav v Česku roste. Loni měli na svědomí 111 lidských životů, o 34 víc než v roce 2024. Trh totiž zaplavila vlna různých chemických výrobků, které se prodávají třeba ve formě cukrovinek. Často je prodejci nabízejí také jako sběratelské předměty. Syntetické kanabinoidy přitom loni stály za pětinou všech předávkování, píše to zpravodajský portál iDnes.cz. Problém je podle odborníků nedostatečná legislativa, tyto látky jsou v šedé zóně a současné zákony jsou na ně krátké. Syntetický kanabinoid vzniká v laboratoři, je nebezpečnější než přírodní marihuana. Nejsou známé dlouhodobé dopady těchto látek, které silně ovlivňují psychiku. Aby je mohl stát zakázat, musí je nejprve přesně definovat. Výrobci těchto chemických cukrovinek jsou ale často rychlejší než zákon a stále vznikají nové podoby těchto výrobků. Plzeňský soud rozhodne o vydání odsouzené německé pravicové extrémistky. Líbichová byla původně v Německu odsouzená jako muž Sven Líbich, který se ale úředně změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. Česká policie ho na základě evropského zatýkače zadržela začátkem dubna u Aše na Chebsku a soud ho poslal do vazby. V Německu Líbicha poslal soud na rok a 6 měsíců do vězení ze štvaní lidu, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Na pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. Ten v ulici K Austisu mezi dálnicí D5 a Barrandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do 7 měsíců. Podle mluvčí a ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
2: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru.
1: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se pražský okruh mezi D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. České hokejisty čeká třetí zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku se Slovinskem. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Dnešní zápas odstartuje ve švýcarském Friburgu ve 20 hodin a 20 minut. A jdeme ještě na počasí. Dnes bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou bouřky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. A nejvyšší teploty nejčastěji mezi 16 až 21 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké pondělní dopoledne s datem 18. května a teď už si pojďme poslechnout Pavla Rota, písničku Krásnější než růže.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Ivana Andrlová, píseň Kdyby se v komnatách. V Muzeu řemesel ve Východočeském Letohradě mají unikátní expozici o parlamentářství. Co tam ukazují? Dozvíme se, uslyšíme o půl jedenácté v pořadu Máme Česko rádi.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji poklidné pondělní dopoledne s datem 18. května. Po půl jedenácté naše hudební dvojce nabídne muziku z roku 1968, více si řekneme za pár minut. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi a dnes vysíláme z východních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Pamatujete, jak ve slavném filmu Na samotě u lesa Ladislav Smoljak jako lufťák přestrojený za mlynáře představuje vybavení starého mlýna. Jeho vyprávění přes hluk starodávných strojů není slyšet. Do podobného prostředí se můžete přenést ve východočeském Letohradu v místním muzeu řemesel a to mi pomůže představit Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko.
2: Muzeum v Letohradě je nabité, takže směle do popisu. Jen expozice na sýpce čítá 3 patra. V části věnované mlynářství voda otáčí kolem, mele se mouka, pak navazuje pekařství, pracovní místo včelaře, nebo tu spatříte, jak se vyráběla kdysi sodovka. Přechodem do nižšího patra je dřevěná skluzavka na spouštění pytlů s namletou moukou.
3: No a v dalším patře se naučíte postaru prát a mandlovat prádlo, nebo se dozvíte, jak pracovali cihlář, holič, vlásenkář nebo hodinář. A v Letohradském muzeu se nachází v našich poměrech také ojedinělá expozice paramentářství.
2: Nevím, co to je, můžete mě i posluchačům objasnit, o co jde, prosím?
3: Tak s parlamentem to nemá co dočinění. Paramenta jsou mešní roucha, tedy oblečení kněžích, obvykle bohatě vyšívané. A další liturgické potřeby, jako kalichy na mešní víno, kostelní pokladničky nebo třeba klekátka.
2: V muzeu pak spatříte i 100letou školní třídu a 200 let starou brusku na drahé kameny. A zvlášť obdivovaným exponátem je vyřezávaný skanzen řemesel, který je podobně jako některé vánoční betlémy mechanický. Maličcí řemeslníci tak na něm pracují přímo před vašima očima. Muzeum řemesel v Letohradu najdete v bývalé barokní sýpce Nový dvůr, nynějším společenském centru. V Letohradu vám k němu cestu ukáže každý a troufám si tvrdit, že není jen na jednu návštěvu. 3 expozice jsou rozlehlé, tak na hodinu a k tomu pár menších. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 18. květen, doufám, že máte fajn dopoledne. My si teď do 11. poslechneme naši hudební dvojici. Ta nám spojila muziku z roku 1968. Na období zaspomínáme prostřednictvím Slavíků z Madridu od Valdemara Matušky. A pak nás také nemine Karel Černoch a jeho Zrcadlo. Já jsem Adam Kuřica, opět jsem si to s vámi užil. Doufám, že i vás dnešní ranní potažmo trochu dopolední vysílání bavilo. Dále už pokračuje Honza Benešovský a to po zprávách celou. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a užijte si dnešní pondělí s datem 18. května. Naslyšenou.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hudební dvojice
6: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Kdo na nás nevtívčího klíma? Někdo má pletky rád. Já radši sklidit si vína.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Do Česka už za pár dnů vtrhne léto, zatímco první polovina týdne spíše proprší a teploty budou kroužet kolem 20, víkend ovládne typické letní počasí. Meteorologové čekají slunečnou oblohu, přeháňky nás doženou jen ojediněle, teploty zamíří postupně k 23, na Moravě i 27 stupňům. Ohlédneme se ale ještě za ledovými muži, pěstitelé totiž počítají škody, způsobili jim je letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a je nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Tuzemští zemědělci pěstují zeleninu na zhruba 11 tisících hektarech. Vyšetřování lednového útoku v hradeckém obchodním centru je u konce. Policie navrhla obžalovat cizince z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil dva lidi. Podle policejní mluvčí Aleny Muzikantové mu hrozí až 20 let vězení. Kromě pokusu o vraždu byl 33-letý muž obviněný také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Americká herečka Barbara Streisand poslala do Cannes omluvenku. Závěrečného ceremoniálu filmového festivalu se nezúčastní kvůli zraněnému kolenu. Převzít si měla čestnou zlatou palmu. Organizátoři uvedli, že 84-letou herečku ocení i přes její nepřítomnost. Už během zahajovacího ceremoniálu udělil festival čestnou zlatou palmu novozélandskému režisérovi Peter Jacksonovi. V pátek organizátoři překvapili amerického herce Johna Travoltu udělením stejného ocenění před premiér jeho režijního debutu. Řidiče na hlavním tahu Plzeň-Žatec-Most čekají komplikace. Kvůli opravě mostní estakády se ode dneška zavírá obchvat Třemošné. Veškerá doprava musí na průtah městem.
2: Po 15 letech intenzivního provozu se na mostech začínají projevovat závady, které je nutné rychle odstranit. Práce se teď dostávají do další fáze, která už se vyžádala u zavírku obchvatu. Povolení je vydané do konce srpna. Současně začíná přestavba nebezpečného křížení hlavního tahu se silnicemi do centra Třemošné a Záluží. Klasickou křižovatku nahradí kruhový objezd. Město doufá, že řidiče budou při průjezdu Třemošnou dodržovat maximální 50-kilometrovou rychlost. Klára Fajstová, Třemošná.
1: A dnes bude polojasno až oblačno, víc mraku bude na východě a severovýchodě republiky. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší teploty 16 až 21 na východě a severovýchodě naměří kolem 13 stupňů Celsia. Hezké dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pondělní dopoledne, krátce po 11. hodině. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu a dáme si hned z kraje hodiny dívky z diskoték. Zpívá Vítězslav Vávra.

0: Rádio Český impuls.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání, za chvilku bude zpívat Jiří Korn, Jaroslav Vikrent nebo Iveta Bartošová. Je to stále tak, hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu, jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci, do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. To je všechno, s chutí do toho. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné dopoledne, Český impuls.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Posloucháte Český impuls dopolední vysílání. V písničce Dalibora Jandy Hurikán v tom slavném hitu je prý chybka. Hlavu popelem si posype textař Jan Krůta ve středu pozítří v 11:30, tedy v tomto čase v hudebním kalendáři. Těšíme se na to, no a za chvilku už další muzika v našem dnešním vysílání. Kex, Věra Špinarová se Zdeňkem Manem nebo Karel Gott bude zpívat na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dopolední vysílání Českého impulzu pokračujeme do Impulzovic krabičky, kde se potkáme s Petrou Janů, a to hned dvakrát. Petra Janů bude zpívat s Bohem všem láskám dej, no a když už bude v ráži, tak si tu písničku zároveň okomentuje. Na 12. pak připravujeme v redakci hlavní zpravodajskou relaci, tak pokud jste rádi v obraze, určitě poslouchejte dál Český impuls.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dech.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Dnes jsem pro vás připravila píseň S Bohem všem láskám dej. Jsem na ní pyšná, ale možná jiným způsobem, než si myslíte. Karel Šíp mi do ní napsal nesmírně náročný text. Věřte mi, že jsem nezažila nic těžšího, než zaspívat v milostné baladě slovo aftershave. Ano, vymyslel mi tam rým aftershave, prázdná jak safe. Zvládla jsem to, ale na koncertech si dneska zpívám trošku jiná slova. Karel mi to snad promine.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. V korupční fotbalové kauze se začala množit přiznání. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části případu se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítli. V kauze policie obvinila na konci března 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy jsou zapojení i další hráči z první ligy Jakub Elbl a David Látal. Čeští vědci si posvítili na emisní hříšníky. Řidiče s auty vypouštějícími do ovzduší příliš škodlivin dokážou změřit na dálku. I když je metoda méně přesná, umožní policistům především vytipovat šoféry s problémovými auty.
2: Přicházím ke kontrolnímu místu, auta tu zastavují před závorou, projíždí pak přes malý příčný práh a už v tu chvíli může být jasno díky snímačům uprostřed retardéru. Odsud putují plyny do dodávky s dalšími citlivými senzory a nejrůznějšími obrazovkami.
3: Teďka nám tam projelo auto, křivka nám stoupá, co si pod tím mám představit?
4: Koncentrace se zhruba zdvojnásobila. Dostali jsme se lehce pod 10 tisíc, to není tak hrozné, ale v předchozích dnech tady byly případy, že projížděly auta, které emitovaly 10 milionů částic v kubickém centimetru. A to už samozřejmě problém je.
2: Vysvětluje mi spoluautor systému Jakub Ondráček, přestože dálkové měření dost ovlivňuje vítr. Další výzkumník Michal Sanetrník věří, že systém najde uplatnění v praxi.
5: Citlivost je o něco nižší, ale pokud vám tu projede auto bez filtru pevných částic nebo s nefunkčním katalyzátorem, tak ta stopa tam je jasná i na těch méně přesných přístrojích.
2: Orientační měření si tak ještě policisté musí potvrdit přesnějšími sondami.
1: Jih Číny se ráno otřásl. Zemětřesení o síle 5,2 stupně si vyžádalo dvě oběti na životech. Zřítilo se celkem 13 budov, píše to agentura AFP. Záběry zveřejněné státní televizí ukazovaly lidi prchající z výškových budov i hromady trosek u zničených domů. Záchranáři prohledávali sutiny a s pomocí psů pátrali po případných přeživších. V Hradci Králové možná slaví ještě teď. Tamní fotbalový klub si po 31 letech zajistil účast v některém z velkých evropských pohárů. Konkrétně půjde o druhé předkolo konferenční ligy. Hradci Králové ke konečnému čtvrtému místu v tabulce pomohla výhra 3-1 nad Slavií. Trenér Votroků David Horejš byl naprosto nadšený.
6: Ten, kdo na ten stadion přišel, prostě tak nelitoval, že to byl obrovský zážitek s krásnou tečkou za tuhletou sezonou a já za to hráčům strašně moc děkuju. Vyhrát doma nad mistrem po druhý v měsíci není jen tak.
1: V dalších včerejších zápasech porazila Sparta Liberec 2-0 a Plzeň rozstřílela Jablonec 5-0. Dnes čekáme většinou polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě se může večer i vyjasnit. Odpoledne a večer může výjimečně i sprchnout, naměříme do 21 stupňů, na východě a severovýchodě bude jen kolem 13. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Dobré poledne, 3 minuty po 12. hodině skončily zprávy a my se můžeme znovu ponořit do muziky. Zaspívat přichází Dalibor Janda.

0: Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku už přijde k mikrofonu Alexandr Hemala, který zatím ještě pilně pracuje na televizní chvilce. Takže pokud máte večer program, posadit se pěkně na kanapě s něčím dobrým, před obrazovkou určitě poslouchejte dál, ať vám nic důležitého neunikne. No a ještě předtím písničky Olympik, jasná zpráva, potom Tigr z Indie a Viktor Sodoma na Českém Impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Co se ti stalo?
6: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
7: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
6: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
7: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
6: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Hudební kalendář Českého Impulzu.
12: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.

0: přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, režisér Zdeněk Troška dnes slaví 73. narozeniny, dá nám nahlédnout na to, jak hledá budoucí hvězdy svých filmů. To bude určitě zajímavé, poslechněte si to ve 16:45 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemelou. Což říkám proto, že teď tady máme Sašu s nabídkou televizních pořadů na večer a hned potom se pustíme do další muziky. Václav Neckář bude zpívat například na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Není to, přátelé, tak dlouho, co jsme se v modré krvi seznámili s rodem Hilprantů, kteří sídlí na zámku v Blatné. Dnes do těchto míst můžete prostřednictvím televizní obrazovky opět vstoupit, ale tak idylické to rozhodně nebude. Totiž v místním krásném parku se právě dotáčí filmová pohádka, když je zde nalezen mrtvý režisér s rozbitou hlavou. Ten střet racionálna v podání kriminalistů se světem značně emotivní filmařů bude dosti výrazný. Kniha hříchů, tak to je název dnešního pokračování, Místa zločinu České Budějovice ve 20:10 na ČT1. Složitý případ stojí i před specialisty. V dnešní epizodě nazvané Mateřská láska je zavražděna žena, která se stará o dva nezletilé syny. S přibývajícím časem se případ stále více komplikuje. Zda se ho podaří vyřešit, uvidíte ve specialistech ve 20:20 na Nově. Ale také můžete ten dnešní večer odlehčit ve společnosti Štěpána, tedy hrdiny snímků o básnících. Chlapec to v žádné chvíli svého života neměl lehké, ale v pokračování, jak básníci čekají na zázrak, se sám stará o svého 13-letého synka, dělá zástupce primáře v nemocnici, kde mu rázná ředitelka Vendulka Utěšitelka rozhodně práci neulehčí. 20:15 televize Prima, jak básníci čekají na zázrak. Přeji hezký pondělní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co já mám rád. Slyším slova proroka z

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, jdeme do hudební dvojice, ze které zazní blues. Nejprve od Katapultů a potom Věra Martinová, Mí blues. A je tady ještě jedna věc, Olda Říha z Katapultů, z Kaťáků, jak se říká, má dnes narozeniny, je mu 78 let. Tak přejeme stále hodně energie, hodně zdraví a taky ještě tvůrčí síly.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: aneb 1 plus 1.

0: začne říct.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Pěkné odpoledne. Převrácený náklaďák uzavřel důležitou cestu do Německa. Obousměrně řidiči neprojedou po silnici číslo 6 mezi sjezdy na Aš a Františkovy lázně a pomezím nad Ohří. Řidiči musí počítat s objížďkou. Policisté odvádí dopravu už na exitu 169 na Aš, Cheb, Podhoří a zpátky na 6 za Pomezím. I na objížďce ale naše dopravní centrála hlásí komplikace kvůli stavebním pracím. Připravte si tam nohu na brzdu, jezdí se tam totiž kyvadlově. Havárka dodávky z kamionu má tragické následky. Z převráceného těžkého nákladňáku museli hasiči jeho řidiče vyprostit, ten ale svým zraněním na místě podlehl. U nehody jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté na svém webu předpokládají, že se 6 za Chebem otevře až po 16. hodině. Policie navrhla obžalovat cizince za lednový útok v obchodním centru v Hradci Králové. Viní ho z pokusu o vraždu a dalších zločinů. Zranil 2 lidi a hrozí mu až 20 let vězení. Kromě pokusu o vraždu čelí 33-letý muž obvinění také z výtržnictví a výroby dětské pornografie. Policie už v případu ukončila vyšetřování. Naše hokejisty dnes čeká těžká zkouška. Na mistrovství světa nastoupí proti Švédsku. Národní tým půjde na silné Severany po překvapivé sobotní porážce se Slovinskem. Útočník Matyáš Melovský říká, že naši musí pořádně zabrat.
4: Myslím si, že Švédi budou mnohem lepší. Myslím si, že možná to je dobře, že jsme dostali takovou facku od těch Slovinců, aby jsme se trošku probrali a naladili tu formu proti Švédům a šli do toho zápasu úplně jinak, s jiným nasazením a hrali líp.
3: Utkání mezi Českem a Švédskem na mistrovství světa začíná ve 20 hodin a 20 minut. Španělsko se plácne přes kapsu kvůli popové hvězdě. Finanční správa v zemi musí vyplatit kolumbijské zpěvačce Shakire asi 1,5 miliardy korun. O verdiktu správního soudu dnes informují místní média. Soud rozhodl, že zpěvačka v roce 2011 nebyla ve Španělsku daňovým rezidentem a tudíž v této zemi nemusela odvést daně z příjmu a majetku. Zpěvačce se tak vrátí peníze odvedené na daních a pokutách navýšené o úroky. Jen na úrocích získá Shakira přes 121 milionů. Korun. Dnes čekáme na obloze sluníčko i mraky, odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky, hlavně na horách. Namíříme mezi 16 a 21 stupni, na východě a severovýchodě bude jen kolem 13. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krátce po 13. hodině zprávy skončily, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu Českého impulzu a už zase ústa zavírám, aby se dostala do písně Lucie Bílá Neposlušné tenisky a hned potom Karel Černoch, Ona sebrání. Český impuls.

Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku nás čeká krásný výlet, navštívíme Kanárské ostrovy, mimochodem, který film se točil na Tenerife, o tom bude mluvit cestovatel Jirka Kolbaba, těšíme se na něj, ale ještě než mu zapneme mikrofon, tak musíme odehrát pár písniček. Laďka Kozderková bude zpívat, Jiří Schillinger nebo Marek.

0: Jitka Gombitová.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Za chvilku bude zpívat Valdemar Matuška, Helena Bondráčková s Jiřím Kornem nebo Josef Kemmer. Ale teď jedeme na španělské vlně. Naším cílem se stává Tenerife.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, co tě nejvíc zaujalo při tvé návštěvě kanárského ostrova Tenerife?
3: Tak já musím říct, že jsem pochopitelně jako jiné ostrovy její celý objel, což doporučuji každému návštěvníku. Je optimálně navštívit Playa de las Americas, což je úžasná pláž, nebo Puerto de la Cruz, El Medano, nebo také Santa Cruz de Tenerife, to je hlavní město tohoto ostrova, ale úplně tím největším tahákem ostrova bude rozhodně nejvyšší hora Španělska, Pico del Teide, vysoká 3718 metrů. Je to něco úchvatného se na tento vrchol podívat. Představ si, že po většinu roku tam nahoře je sníh, na plážích je 30-40 stupňů a nahoře je sníh a ty okolní terény, ty aktivní sopky nebo spící sopky, tak ty jsou úžasné. Bylo zde natočeno mnoho filmů, třeba Planeta opic.
2: Hlavně člověk tu výšku asi vnímá mnohem intenzivněji, když se vlastně ta hora jakoby zvedá od moře, než když vnímá hory v nějakém pásmu.
3: Přesně tak. My se tam můžeme dostat poměrně jednoduše, protože tam jezdí dneska lanovka, ale dá se tam také třeba vyjet autem téměř až na vrchol, dá se tam dostat třeba na kole, anebo se tam také dá vyběhnout, což někteří turisté také zkouší. Je to úžasný, fantastický zážitek, který stojí za to, aby byl vyzkoušen, podobně jako celá ta příroda ostrova, které se říká, že to je takový malý kontinent. Skutečně je to něco úžasného. Já jenom si vzpomínám, že třeba těmi původními obyvateli byli Guančové, kteří se zasloužili o rozkvět tohoto ostrova, ale ty další disciplíny, které tam měly vliv na rozkvět toho ostrova, byly třeba banánovníky. Dnes tam objevíme velké množství banánovníků. Vůbec pěstování vinné révy a banánů se stálo základem takové zemědělské prosperity toho ostrova.
2: Byli jsme na ostrově Tenerife, který je součástí Kanárských ostrovů. Dost možná zrovna balíte kufry a míříte právě tam. Přejeme vám, ať se vám dovolená vydaří. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Cestou, let cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne, čekají nás teď písničky o návratech. Takové je téma hudební dvojice, tak věřím, že to tam najdete. Začneme Fisto, návrat, instrumentální skladba a potom Vabiry volá loudavý návrat. Naopak my směřujeme poměrně svižně, tak jak běží čas ke 14. hodině, na kterou pro vás v redakci připravujeme nejnovější zprávy a zase to poskládáme z těch nejdůležitějších událostí, které se odehrávají doma, ve světě i ve sportu. Honza Benešovský za mikrofonem. Krásné odpoledne všem.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hudební dvojice
8: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Nová superdávka může zavařit seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně tvrdilo, že bude nová podpora stejná nebo lepší pro 2/3 jejich příjemců. Teď ale otočilo a přihoršit si má přes 55% lidí. Nejhorší dopad by měla mít superdávka na seniory starší 65 let. Míň peněz podle analýzy dostanou víc než 3/4. Nejlépe na tom mají být rodiče samoživitelé. Velké rozdíly jsou ale podle věku dítěte. Jakmile se dostane do školy, počet poškozených domácností je postupně vyšší. Ve hře je tak nový výpočet, především té části superdávky, která směřuje na bydlení. Změny chce ministr Juchelka přilepit k právě řešenému zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Ten vláda začíná projednávat právě dnes. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovic a České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i víc než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na víc než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
2: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Češi mají o nejlepším porevolučním prezidentovi jasno. I dál za něj považují Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který se tak od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl v průzkumu Pavel druhý a Klaus třetí. Na poslední čtvrté příčce zůstává Miloš Zeman. Ruské úřady zavřely silniční a železniční provoz na Krymském mostu. Ten spojuje Rusko s anektovaným ukrajinským poloostrovem. Portál Medúza v této souvislosti uvedl, že důvod přerušení dopravy není známý. Jak upozornil server Novinky.cz, předpokládá se, že most je uzavřený kvůli hrozícímu útoku. Zítra čekáme sluníčko i mraky, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Naměříme maximálně mezi 17 a 22 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobrý den, hezké odpoledne. Po 14. hodině skončily zprávy, tak se pojďme zase zahrát. Začne Michal David s Pavlem Horňákem, To se oslaví. Potom Aleš Semelka. Tady je Honza Benešovský, Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku odvysíláme další vydání pořadu Máme Česko rádi. Připravují se Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. Tentokrát zamíříme do Muzea řemesel ve východočeském Letohradě, kde mají naprosto unikátní expozici o parlamentářství. A ještě předtím pár písniček. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Eva Pilarová nebo Miroslav Žbirka na Českém impulzu.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku další muzika. Petra Janů bude zpívat, Hana Zagorová s Petrem Reskem nebo Richard Miller. Teď ovšem vysíláme z východních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Pamatujete, jak ve slavném filmu Na samotě u lesa Ladislav Smoljak jako lufťák přestrojený za mlynáře představuje vybavení starého mlýna? Jeho vyprávění přes hluk starodávných strojů není slyšet. Do podobného prostředí se můžete přenést ve východočeském Letohradu v místním muzeu řemesel a to mi pomůže představit Miroslav Tousik z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko.
2: Muzeum v Letohradě je nabité, takže směle do popisu. Jen expozice na sýpce čítá 3 patra. V části věnované mlynářství voda otáčí kolem, mele se mouka, pak navazuje pekařství, pracovní místo včelaře, nebo tu spatříte, jak se vyráběla kdysi sodovka. Přechodem do nižšího patra je dřevěná skluzavka na spouštění pytlů s namletou moukou.
3: No a v dalším patře se naučíte postaru prát a mandlovat prádlo, nebo se dozvíte, jak pracovali cihlář, holič, vlásenkář nebo hodinář. A v Letohradském muzeu se nachází v našich poměrech také ojedinělá expozice paramentářství.
2: Nevím, co to je, můžete mě i posluchačům objasnit, o co jde, prosím?
3: Tak s parlamentem to nemá co dočinění. Paramenta jsou mešní roucha, tedy oblečení kněžích, obvykle bohatě vyšívané. A další liturgické potřeby, jako kalichy na mešní víno, kostelní pokladničky nebo třeba klekátka.
2: V muzeu pak spatříte i 100letou školní třídu a 200 let starou brusku na drahé kameny. A zvlášť obdivovaným exponátem je vyřezávaný skanzen řemesel, který je podobně jako některé vánoční betlémy mechanický. Maličcí řemeslníci tak na něm pracují přímo před vašima očima. Muzeum řemesel v Letohradu najdete v bývalé barokní sýpce Nový dvůr, nynějším společenském centru. V Letohradu vám k němu cestu ukáže každý a troufám si tvrdit, že není jen na jednu návštěvu. 3 expozice jsou rozlehlé, tak na hodinu a k tomu pár menších. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

píchl jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Posloucháte odpolední program Českého Impulzu pondělí 18. května. Před námi je další písnička z Impulzovic krabičky. Zpívat bude Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. No a protože každá Impulzovic krabička je komentovaná, tak i v tomto případě to bude stejné. Dalibor Janda řekne pár slov. Jsem na to moc zvědav, no a další slova potom budou zaznívat v hlavní zpravodajské relaci v 15 hodin. Zase všechno podstatné, co se děje doma, ve světě i ve sportu ve třech minutách. Zůstávejte s námi, Český Impuls a Honza Benešovský.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Toto je?
3: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Karel Svoboda uměl psát melodie k filmům. Třeba to, co napsal pro Noc na Karlštejně, je přímo geniální. Nebo hudba k seriálu Cirkus Humberto. To bylo prostě úžasné. K nejpopulárnějším patří ale pohádka Tři oříšky pro Popelku. Tuším, že je z roku 1973 a Karel Svoboda do ní napsal Gottovi nádhernou melodii Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Je to doslova pohádková píseň a tak ji i Karel Gott zpívá. Když ji budete poslouchat pozorně, objevíte v ní taky skrytou romantickou vzpomínku na dětství, ale i trochu nadhledu dospělého člověka, který až moc dobře ví, že pohádkám ve světě dospělých štěstí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Vláda schválila navýšený rodičák. Příspěvek pro novopečené maminky může vyrůst na 400 tisíc korun. Změny ale přijdou až za půl roku. Vláda počítá totiž s navýšením až od ledna. O 50 tisíc vyšší rodičák dostanou rodiče, jejichž rodiče přijdou na svět právě až po novém roce. Místo dnešních 350 tisíc by měly dostat 400 tisíc korun. Rodičovský příspěvek dostávají maminky nebo tatínkové dětí do 3 let. Kdyby rodiče čerpali příspěvek celou dobu, navýšení jim pak může přilepšit o necelých 14 stovek měsíčně. Každý měsíc jim tak stát může pomoci částkou přes 11 tisíc korun. Přilepší si také rodiče vícerčat. U dvojčat má od roku 2027 vzrůst celkový příspěvek na 700 tisíc korun. Od trojčat nahoru pak bude příspěvek 800 tisíc. Ministr sociálních věcí Juchelka chtěl také k navýšenému rodičáku přilepit nový výpočet superdávky, konkrétně její složky na bydlení. Balíček změn teď musí schválit Poslanecká sněmovna. Dominik Feri by si mohl za mřížemi posedět o rok déle. Bývalému poslanci dnes takové navýšení trestu navrhla státní zástupkyně za další znásilnění. Ferimu soudy v minulosti pravomocně uložily za 2 znásilnění a pokus o další 3 roky vězení. Příští týden by teplický soud měl jednat o jeho žádosti o podmíněné propuštění. V aktuálním případu řeší obvodní soud pro Prahu 3 obžalobu Feriho z toho, že si v roce 2015 během styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Bývalý politik vinu odmítá. Na Pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. Ten v ulici K Austisu mezi dálnicí D5 a Barandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici K zadní Kopanině do 7. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
2: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu 2 jízdních pruhů v každém směru.
1: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se pražský okruh mezi D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Znojemská radnice potěší lidi staršího data narození. 8. července spustí službu Senior Taxi, která lidem nad 65 let a handicapovaným umožní snazší přepravu po městě. K využívání služby lidé potřebují registraci, tu je možné si udělat už teď. Za měsíc mohou Senior Taxi použít až na 6 jednosměrných jízd. Službu bude zajišťovat Centrum sociálních služeb Znojmo. Jedna jízda vyjde na 20 korun. Zítra budou na obloze sluníčko i mraky, ty budou na některých místech i přeháňkové nebo bouřkové. Teploměr ukáže mezi 17 a 22 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po hodině 15. Dobré odpoledne, přeje Honza Benešovský. Zpívat přichází Michal Penk na Českém impulzu.

0: Krásné dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokud jste někde na počítači, na telefonu, prostě, jak se říká, surfujete, tak se občas mrkněte taky na facebookový profil Českého impulzu. Dáváme tam novinky z rádia, bývají tam občas soutěže, různá témata, můžete lajkovat, glosovat, najít si nové přátele. www.facebook.com/Český impuls, těšíme se na vás na internetu. Za chvilku Michal David, Jaroslav Vikrent nebo Marika Gombitová.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží

0: Vyšší ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, zveme vás k poslechu country muziky, nebo taky jinak to můžu říct, zveme vás k pomyslnému setkání u našeho rádiového ohně. Protože připravujeme písničky k táboráku, to je naše večerní klasika, vždycky mezi 19. a 20. hodinou hrajeme to nejlepší nejen z countryové, ale taky z folkové a tramské scény. Také dnes, tak poslouchejte Český impuls i mezi 19. a 20. hodinou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Krásné odpoledne, posloucháte Český impuls. Za chvilku už s námi bude vysílat Zdeněk Troška, který právě dnes slaví 73. narozeniny, u Alexandra Hemaly promluví o tom, jak hledá budoucí hvězdy do svých filmů. Poslechněte si to ve 16:45. A ode mě ještě hudební dvojice, budou to písničky z roku 1968. Valdemar Matuška, Slavíci z Madridu, a potom Karel Černoch, Zrcadlo. Mějte se moc krásně, mává Honza Benešovský a zase zítra po 11. dopoledne naslyšenou.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hudební dvojice
6: a neb jako vejce vejci.

nás, z nás ve vtíčího klíma. Někdo má pletky rád, já radši sklidici vína.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Vláda ví, kým chce nahradit Karla Řehku. Kabinet chce do čela generálního štábu dosadit jeho prvního zástupce Miroslava Hlaváče. Pro něj ale paradoxně nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna. Ten byl mezi ministry černá ovce. Všichni ostatní, kromě šéfa obraného rezortu, totiž pro Miroslava Hlaváče hlasovali. Pro premiéra Andreje Babiše to je dokonce ideální kandidát. Jmenovat za nového náčelníka dosavadního prvního náměstka náčelníka generálního štábu přijde předsedovi vlády jako přirozená volba. Hlaváč by tak mohl zastávat nejvyšší vojenskou funkci v zemi. Zodpovídal by tak za velení, připravenost a rozvoj našich ozbrojených sil. Byl by také hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Návrh kabinetu na Hlaváčovo jmenování musí ale nejdřív posvětit sněmovní výbor pro obranu a pak ho musí jmenovat prezident. Dosavadní náčelník generálního štábu Karel Řehka by měl skončit v létě. Policie obvinila muže ze sobotního incidentu v Chomutově. 36-letý muž chodil po centru města s dlouhou zbraní. Byl pod vlivem alkoholu a drog. Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví mu hrozí až 3 roky vězení. Soud bude rozhodovat o návrhu na jeho umístění do vazby. Mluvčí policie to uvedla na síti X. Spolu s obviněným zadrželi muži zákona další 3 muže, které už propustili. Policie uvedla, že skupina v budově před incidentem popíjela alkohol. O pozůstatky keporkaka Timiho se postará příroda. Zůstanou v moři u dánských břehů, kde je voda vyplavila. Místní úřady informovaly, že s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. I přes rozsáhlou záchranou akci ale keporkak následně uhynul. Český hokejový tým hledá recept na Švédy. Trenéři se ve večerním utkání světového šampionátu plánují vrátit k sestavě, která nastoupila v úvodu turnaje do pátečního vítězného duelu s Dány. Třeba do první útočné formace ke kapitánu Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi se vrátí Matěj Bliml, který v sobotu se Slovinci zůstal mimo sestavu. Otazník ale zůstává nad tím, jestli týmu večer pomůže obránce Michal Kempný. Ve Friburgu dnes totiž vynechal ze zdravotních důvodů povinné rozbruslení. Trenéři sestavu ladí hlavně v reakci na sobotní překvapivou porážku 2-3 po prodloužení, kterou jim uštědřilo Slovinsko. Večerní švédská prověrka začne ve 20 hodin a 20 minut. Zítra čekáme sluníčko i mraky, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky a s menší pravděpodobností i bouřky. Naměříme maximálně mezi 17 a 22 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Přeji hezké pondělní odpoledne, je to tak, přátelé, je tu náš zábavný pořad Smějeme se a také, jak jsem se dočetl, dnes je den muzeí a galerií. Je zajímavé to, že tento den padl zrovna na pondělí, což bývá v těchto kulturních zařízeních mnohdy den zavřených dveří, aby si též exponáty či zaměstnanci měli možnost trošičku odfrknout a odpočinout. Jinak ale navštívit muzea či galerie je smysluplné a osvěžující jak pro duši, tak pro náš mozek. Stejně jako třeba návštěva filmů. To zmiňuji proto, že naším prvním mluvícím hostem bude za maličkou chvíli režisér, co má na svém kontě mnoho filmů a dnes též na svých bedrech 73. zářez. Tedy k těmto narozeninám přejeme tobě, milý Zdeňku, hodně zdraví, vitality a dobrých nápadů a především tobě zaspívá Petr Kotwald píseň Milujem se čím dál víc.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže papat, schromil hotem věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zláhle Brandon.

se světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál.

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme ve vašem televizoru či mobilní aplikaci jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Kvalitní je také čas žití pana režiséra Zdeňka Trošky. Ano, dnes slaví 73. narozeniny. A myslím si, jak jsem měl možnost pana Zdeňka poznat, že to je člověk velice aktivní, který nepromešká ani minutu svého života. Je za ním mnoho a mnoho filmů i operních inscenací a také stohy přečtených knížek. Milý Zdeňku, ještě jednou přejeme vše nejlepší z Českého impulzu a teď společně se podíváme na to, jak se vám dařilo vyhledat jedinečné postavičky, které se posléze staly hvězdami, což je příklad třeba i paní Kropáčkové z Kameňáků, tedy paní Vejvodové.
1: No, sranda s ním byla veliká. Když jsme měli rozloučkový večírek, poslední, teda takový ten takzvaná dotočná, kdy se sejdou herci a štáb, po natočení filmu, je taková slavnostní večeře, a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Jdo, píp! Japa, tak jsem šel. Pojedešel jsem, jak říkám, bylo 10:45, druhý den v 9:30 ráno telefon. Prosím, Troška. Dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane Troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jepa, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 4:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta. To byla úplně boží. Tak ji musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8 se pamatovala, protože jsme se jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby na to. A proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva. Za prvé, ona je plnoletá. Za druhý, je svéprávná. A za třetí, když jsem jí po 10. hodině večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně, a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak se říká, ne, paní ředitelko, uděláme to takhle. Prosím vás, řekněte jí, že jste mi to žalovala, že jsem byl moc pozloben a že jsem řekl, že už s náma nikdy nikam nepojede, na žádnou premiéru, na žádnou prezentaci filmu, nikam. Za 14 dní jsme přijeli do nějakého města s premiérou. Bába Kropáčková jela s jinými herci v jiném autě. Já přijel asi 4 hodiny po, vejdu do té místnosti, kde jsme měli jako sraz. Tam seděla Kropáčková u stolu, vedle ní seděli nějaký ty novináři. Jak mě spatřila, jak jsem večer udělala. Ježišmarja, Josef Chefe, odpuste mi to, pro Boha Krista Pána. Odpuste mi to, já už se nikdy v životě také nevožeru, ježišmarja. Já jsem se musel obrátit, protože v tom momentě mě naskočil v obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem. To bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Tak jsem mi tak na ní zahrozil, říkal jsem, vy. Jo. Ne, jestli sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Hudební kalendář Českého impulzu.
6: Představte si, že jdete do studia jako textař s Daliborem Jandou natočit tuhle písničku a stane se něco, co vás bude trápit možná do konce života.

0: Přesně to se stalo Janu Krůtovi, dvornímu textaři Dalibora Jandy. Jestli chcete vědět, o co šlo a dodnes vlastně jde, buďte s námi ve středu o 11:30, kdy startuje hudební kalendář.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: Včera jsem, přátelé, měl tu čest, že jsem spolu s Janem Krůtou mohl pokřtít na Světu knih jeho novou knížku. A to zmiňuji proto, že Dalibor Janda je zpěvák, který, myslím si, že tak 99 textů má právě od Jana Krůty. A k ním patří i 10 prstů pro život, které jsou tu v tuto chvíli.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Je to neuvěřitelné, ale dnes už, přátelé, uplynulo 21 let, co na věčnost odešla skvělá herečka a znamenitá vypravěčka paní Stella Zázvorková. My si paní Stellu teď připomeneme po boku Jiřího Sováka, který se po 40 letech vrací do míst svého mládí a tam se setkává právě s paní Zázvorkovou a Jiřím Lírem.
1: Dobrý den, Hermínko.
2: Dobrý den.
1: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 letý. No.
2: Před 40 lety jako
1: ano.
2: Jinok sotva 20 letý.
1: No.
2: To jste za...
1: A já jsem Karel.
2: Karel?
1: No ovšem, já jsem Karel. Karel.
2: Očistil jste si boty!
1: Ale já jak si...
2: No mně se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
1: Ale vy mě nepoznáváte.
2: Prosím vás, dejte sem tu.
1: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
2: Já tady nejsem přece žádnej otrok.
1: Jako jinoch. Jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte
2: Karel.
1: Se.
2: Karel.
1: No všem.
2: Karel.
1: No Karel Truhlářů.
2: Karel Truhlá.
1: Ano, Karel Truhlá.
2: Ten poděbaný blondňák.
1: Ale ne, ten poděbaný blondňák, to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
2: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
1: No tak Truhlář, Hrobníků, Truhlář.
2: Ale Karel Truhlář byl přece blondiák.
1: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
2: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
1: Počkejte.
2: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
1: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, až já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co ho znáte, ten...
2: Neznám.
1: Antisklerotín.
2: Jo, tak ten, no.
1: No.
2: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek, že jo?
1: No, ale já moje obuv jaksi...
2: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluví.
1: Nebyl jsem blondiák.
2: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
1: Neměl!
2: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
1: Pardon, já...
2: A to teda ne, jo. Lezete mi sem pagančatek a budete se tady ještě hádat.
1: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
2: No, nebyl jste blondiák, helejte se, mě to jedno, jste vždycky stej. Posaďte se.
1: Děkuji vám, děkuji.
2: Ach, jo. Tak co?
1: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
2: Pod kaštany, jo?
1: Ano.
2: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
1: Minko.
2: Já vím, vy si mě s někým pletete, ale já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu věčnou slávu, ale co ne? Co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop?
1: Oj, Hermínko, já a Anička Cvajhamlová vyloučeno. Tenkrát po těmi kaštany jste byla určitě. Vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli. Jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
2: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle, ale ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce. Takhle, no jako dneska, no jako
1: dneska. Na co to říkáte? Něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
2: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna.
1: No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mně úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
2: Jo, to určitě vy, kozle starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
1: Já jsem nikdy nekulhal.
2: Ale kulhal.
1: Ale kulhal, Josefův, Hrobníkův Josef.
2: to?
1: No, Hrobníkov Josef, ten kulhal.
2: Že by?
1: No všem.
2: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
1: Ach, já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
2: A koho máte na mysli?
1: No koho, vašeho manžela Jindříka, ne?
2: Jo, toho.
1: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
2: No jo, co pak o to, huba vám vždycky. A teďko nevíte, už víte, jak to
1: ale,
2: bylo.
1: Já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás. S ním, když on měl křídla. On se vznášel v oblacích, zatímco já měl jenom křídílka. On byl sportovec, básník byl hlavně.
2: Já no, vám prostě vůbec nerozumím.
1: Bez šance.
2: Teda. Nerozumím. Nemáš.
1: Jak to? Co pak Jindřich už? Máte nějaké básně? Já kupříklad už si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, nezapak to je vedlejší, ale stál u okna a probodávali ho slunečně, nebo měsíčně, já už ne.
2: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastovaní kuchyně v botách. To se nestydí.
1: Prosím vás, co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych ho vidět?
2: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
3: Tak, králíci jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
2: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele. Takže.
1: Jindříšku, já ti moc krát děkuju.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

uragan, jako uragan. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí

kopit na zem útočí. Reakce zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán, jako uragán.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkný den. Exposlanec Dominik Feri si může oddychnout. V případu dalšího znásilnění je podle soudu nevinný. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 měl při styku s tehdy 17-letou dívkou i přes její nesouhlas sundat kondom. Soudce Marek Bodlák řekl, že se taková věc opravdu stát mohla. V jeho očích ale podle tehdejších zákonů nešlo o znásilnění. Před 11 lety se totiž definovalo jako donucení k pohlavnímu styku násilím nebo zneužitím bezbrannosti a ani o jedno tehdy nešlo. Bodlák ale naznačil, že dnes platí jiná pravidla a tudíž by i rozsudek podle současných zákonů mohl znít jinak. Feri vinu odmítá. Obžaloba mu navrhovala k jeho současnému trestu dalších 12 měsíců za mřížemi. Osvobozující rozsudek je ale zatím nepravomocný. V korupční fotbalové kauze se začala množit přiznání. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části případu se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítli. V kauze policie obvinila na konci března 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy jsou zapojení i další hráči z první ligy Jakub Elbl a David Látal. Ve Francii zemřel údajně nejstarší pes na světě. Šlo o jedince francouzského plemene Papillon. Podle serveru novinky.cz zvíře zemřelo tento měsíc ve věku 30 let a 5 měsíců. Psi se přitom dožívají v průměru 10 až 15 let. Je pravděpodobné, že se zvíře dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Jeho 29-letá majitelka psa vlastnila teprve od poloviny letošního dubna, kdy zemřel jeho původní a do té doby jediný majitel. Poté se pravděpodobný rekordman ocitl v útulku. Na Pražském okruhu vyrostou nové nadjezdy. Ten v ulici K Austisu mezi dálnicí D5 a Barandovem bude hotový do 5 měsíců. Nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do 7. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové kvůli stavbě padne několik mostů.
2: Demolici chceme uskutečnit během jedné víkendové noci. Provoz na dálnici D0 chceme po dobu výstavby po většinu času až na výjimky zachovat v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru.
1: Práce jsou nutné kvůli tomu, aby se pražský okruh mezi D1 a D5 rozšířil na 6 jízdních pruhů, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Zítra budou na obloze sluníčko i mraky, ty budou na některých místech i přehánkové nebo bouřkové. Teploměr ukáže mezi 17 a 22 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě slabá hodinka zábavného pořadu Smějeme se, ve které například Miroslav Donutil zavzpomíná na svého kamaráda Frantu Kocourka a nebo paní Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek při svém vyprávění zabrousí do erotických pořadů. Ale teď už je tu Iveta Bartošová a jedna z jejich stěžejních písní s názvem Víš, lásko.

0: to.
1: Tady je Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Už před maličkou chvíli jsem prozradil, že tentokrát bude Miroslav Donutil vzpomínat na svého kamaráda, legendárního brněnského siláka Frantu Kocourka. Ten totiž mimo jiné dovedl vytvořit i imaginární postavu jakéhosi pana Chroustala. No a za maličkou chvíli uslyšíte, že je až s podivem, kolik potíží může způsobit vlastně neexistující člověk.
2: My když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal: holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chroustal, to je hlavní inseminátor, on má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozný průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal,

jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal chlapy. Všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady tak spletité, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šata. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne? Tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to. Ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metrkrát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padaly na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No, to bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákový šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Chybička se vloudí, to, přátelé, není případ našeho dnešního vysílání, tedy alespoň pevně věřím, ale naopak je to píseň, kterou nám zaspívá pod tímto názvem Eva Hurichová. A pak už to bude Agnes, čili Jaroslav Vikrent, po boku Marušky Rotrové. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Není to, přátelé, tak dlouho, co jsme se v modré krvi seznámili s rodem Hilprantů, kteří sídlí na zámku v Blatné. Dnes do těchto míst můžete prostřednictvím televizní obrazovky opět vstoupit, ale tak idylické to rozhodně nebude. Totiž v místním krásném parku se právě dotáčí filmová pohádka, když je zde nalezen mrtvý režisér s rozbitou hlavou. Ten střet racionálna v podání kriminalistů se světem značně emotivní filmařů bude dosti výrazný. Kniha hříchů, tak to je název dnešního pokračování, Místa zločinu České Budějovice ve 20.10 na ČT1. Složitý případ stojí i před specialisty. V dnešní epizodě nazvané Mateřská láska je zavražděna žena, která se stará o dva nezletilé syny. S přibývajícím časem se případ stále více komplikuje. Zda se ho podaří vyřešit, uvidíte ve specialistech ve 20.20 na Nově. Ale také můžete ten dnešní večer odlehčit ve společnosti Štěpána, tedy hrdiny snímků o básnících. Chlapec to v žádné chvíli svého života neměl lehké, ale v pokračování, jak básníci čekají na zázrak, se sám stará o svého 13-letého synka, dělá zástupce primáře v nemocnici, kde mu rázná ředitelka Vendulka utěšitelka rozhodně práci neulehčí. 20.15 televize Prima, jak básníci čekají na zázrak. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na závěr našich scének, tedy dnešních scének zábavného pořadu Smějeme se, tu máme otázku, zda by mohli naši politici účinkovat též v erotických pořadech. No a odpověď musíme hledat v jiném rádiu, tedy v rádiu Bubu, což jsou Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek. Tak přepínáme na rádio Bubu.
1: Jak byste vy vlastně charakterizoval vztah volič-politik?
2: Volič-politik? No mohl bych to vysvětlit, ten vztah na základě vztahu toho manžela ke svý tchyni. Přišel manžel domů, manželka něco vařila na plotně. On pá, Máňo, vyhráli jsme milion ve sportce. Máňa nic. Pá, milion ve sportce, raduj se. Pá, maminka je nemocná, je v nemocnici moje maminka. Pá, když se daří, tak se daří.
1: Ano, otázka, milé rádio Bubu, mohli by naši politici něco předvádět v peříčku? Ptá se Soňa Poloniová, televize Nova.
2: Ta Poloniová už taky neví, kde lovit. Rádio Bubu se domnívá, že politici by mohli v peříčku předvádět na nejvýš své stranické postavení. Jedině snad premiér Zeman by se mohl pochlubit svým hrubým domácím produktem. Otázka. Jaká je podle rádia Bubu nejvhodnější kvalifikace pro vstup do parlamentu? Petr Šplhavý, Chotěbus.
1: No tady je odpověď jasná. Pro vstup do parlamentu je nejvhodnější kvalifikací stranická disciplina a schopnost usnout v jakékoliv poloze.
2: To jste slyšel, jak ten jeden poslanec si se do lavice štrachal v tašce a po kolegovi, to bude zase zasedání, to nepřežiju, to jednání. A co pak, ale zapomněl jsem prášky na spaní. No tak to je otázka.
1: Otázka, milé rádio Bubu, mám rád horory, proto bych se rád podíval na hodnotný film s politickou tematikou. Jiří Vylekaný, Nové strašecí, mohli byste mi nějaký doporučit?
2: Rádio Bubu vám doporučuje film Mumie se vrací, který patrně předpovídá politický vývoj u nás po volbách v červnu 2002.
1: Otázka. Je pravda, že poslanci schválili zákon, podle kterého všichni, kteří Klausově vládě uvěřili a nechali si zavést do domu přímotopy a teď po několikanásobném zdražení elektřiny mrznou, budou dostávat uhlí zadarmo? Věra Vyklepaná, Česká Sibiř.
2: Ano, je to pravda. Ovšem rádio Bubu zjistilo, že se jedná pouze o uhlí živočišné, aby občané při obdržení účtu za elektřinu udrželi tělo pohromadě.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun, přičemž celkové náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Pozor řidiči v Havlíčkově Brodě. Most přes Sázavu v Masarykově ulici se od této středy kompletně uzavře. Důvodem je jeho celková přestavba, která je nutná pro budoucí přepravu nadrozměrných komponentů do jaderné elektrárny Dukovany. Nový most s nosností až 900 tun by měl být hotový v létě 2027. Běžná automobilová doprava bude muset úsek objíždět po městském obchvatu, tvořit se mohou kolony. Vedle stávajícího mostu už dělníci ze společnosti Štrabak vybudovali provizorní přemostění, to ale bude sloužit výhradně autobusům, integrovanému záchrannému systému a pěším. Kolem Země těsně před půlnocí proletí nově objevený asteroid o velikosti autobusu. Vesmírné těleso s označením 2026 EH2 se k naší planetě přiblíží na vzdálenost necelých 92 tisíc kilometrů, což odpovídá zhruba čtvrtině vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. Astronomové z Arizony objekt s průměrem 15 až 30 metrů objevili teprve 10. května. Podle Evropské kosmické agentury i americké NASA, ale tento těsný průlet nepředstavuje žádné nebezpečí. Podobně velké objekty míjejí Zemi běžně několikrát do roka a vědci je dnes dokážou díky moderním přístrojům spolehlivě zachytit. Vodní slalomář Jiří Prskavec dnes slaví 33. narozeniny. Olympijský vítěz z Tokia sportovní věk neřeší, v reprezentaci kajakářů je s ním totiž o 4 roky starší Vít Přindiš. Pro Prskavce je důležité, že ho závody v Peřejích stále baví.
2: Já to nemám nastaven tak jako, že ještě 2 roky, ještě 3 roky, ještě 5 let. V tuhle chvíli jsem prostě rád, že můžu dělat to, co mě baví, že můžu trávit ten čas u vody a prostě užívám si každý další velký závod.
1: Letošní sezónu zahájí Prskavec na začátku června při světovém poháru v pražské Troji. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo, k večeru ale může být i skoro jasno, a to zejména na východě. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnu, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký podvečer. Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice v úterý hrozí přehánky a ojedinělé bouřky s úhrny do 25 mm, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, ale srážkově chudé. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce května meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Emisní hříšníci, bojte se, tenhle vzkaz posílají čeští vědci řidičům, jejichž auta vypouští do vzduší až moc škodlivin. Na České zemědělské univerzitě v Praze totiž vyvinuli systém dálkového měření emisí. Spoluautor systému Michal Vojtíšek Rádiu Impuls celý důmyslný systém popsal.
2: Auto přijede, zastaví, načte se registrační značka, otevře se závora a jak se rozjíždí, zanechává za sebou obláček emisí, kterými odebíráme ze středu jízdní dráhy.
1: Data ze systému fungují jen orientačně. V provozu by ale strážcům zákona mohla významně pomoci s vytipováním čoudících aut. Zvýšené vypouštění emisí totiž v řadě případů nejde rozeznat jen pouhým okem. Černý dým jde totiž pouze z těch vozidel ve vůbec nejhorším stavu. Vláda podpořila senátní návrh, ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Ministr dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy, které se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému edálnice.cz, pokryje náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách bude přechodně i zataženo, k večeru na východě ale skoro jasno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říhat.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rad Blaška jak svojho synka, z jedného hrnka jsme kafe pili, vymetli jsme kina, takoví jsme byli, a žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži, a jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy, a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by sem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy, a jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robiše.

dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

pravidně mohu jistit. Stojím s dlouhým bobojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celič.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil se obořil na vládu. Ostře zkritizoval její rozhodnutí přesunout protidrogovou agendu z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Označil to za chybný krok, protože rezort podle něj nemá kompetence ani mandát ke koordinaci celoevropsky uznávaného nadrezortního systému, který zahrnuje i hazard, cla nebo represi. Vobořil varoval, že ministerstvo nedokáže správně financovat sociální služby a terénní programy, což může vést k jejich rušení a šíření infekcí. Pokud se přesun v červenci uskuteční, Vobořil hodlá skončit v roli poradce současného koordinátora Pavla Béma. Novým náčelníkem generálního štábu České armády by se měl stát generálporučík Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Proti návrhu hlasoval pouze minister obrany Jaromír Zuna, který respektuje rozhodnutí kabinetu, ale představoval si na této pozici jiného kandidáta. Premiér Andrej Babiš i předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek považují Hlaváče jakožto dosavadního prvního zástupce náčelníka za ideální volbu zaručující kontinuitu a jasný směr rozvoje armády. Výběr ocenila i bývalá ministryně obrany Jana Černochová, podle níž Hlaváč dlouhodobě podporuje modernizaci armády i pomoc Ukrajině. V Turecku se střílelo. 17-letý střelec na jihu země zabil na různých místech v provincii Mersin 4 lidi a dalších 8 zranil. Útočník nejprve zahájil palbu v restauraci v obci Kadeli, kde usmrtil zaměstnance a majitele podniku, a následně při útěku z místa činu zastřelil 2 muže a postřelil další lidi. Pachatel je na útěku, policie po něm intenzivně pátrá i za pomoci vrtulníků. Naše hokejisty čeká těžká zkouška. Za 20 minut nastoupí na mistrovství světa proti Švédsku. Přímo v dějišti šampionátu ve Švýcarsku je náš kolega Vojtěch Tůma.
2: Fanoušci si tady ve Friburgu krátí volné chvíle, třeba i ve fančopu. Před zápasem se Slovinskem se u něj tvořila dlouhá několika metrová fronta a pořídit si tady toho můžete celkem dost. Třeba český dres vás vyjde na 99 franků, což je v přepočtu asi 2650 korun. Kšiltovky nebo trička v barvách národního mužstva tady seženete za 930 korun a za stejnou cenu si můžete koupit třeba i plyšového maskota Kůliho pro děti. Pro Rádio Impuls Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo a k večeru na východě pak může být i skoro jasno. Přes den se na některých místech objeví přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Naměříme nejvíce 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znamená.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Restaurátorům se po více než 16 hodinách náročné práce podařilo úspěšně vyprostit z betonového sevření lebku svaté Zdislavy. Tu před několika dny ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Odborníci při opatrném odstraňování betonu spěchali, aby směs zcela nestvrdla a pomáhali si rentgenovými a CT snímky od policie. Teď pracují na vysoušení relikvie a zakomponování drobných úlomků z rozbitého relikviáře. Podle kriminalistů se pachatel, který chtěl lebku kvůli nesouhlasu s jejím vystavováním pohřbít v řece, přiznal až po psychologicky náročném výslechu, během něhož vyšetřovatelé využili i věřící předmět, růženec. Církev věří, že by se relikvie mohla do baziliky vrátit do konce měsíce. Drtivá většina lidí je pro zákaz pyrotechniky na českých fotbalových stadionech, ukázal to nový průzkum agentury Median. Tento názor sdílejí zejména lidé, kteří fotbal pravidelně nesledují, zatímco mezi aktivními fanoušky je téměř pětina proti jejímu vymizení. Anketa reagovala na nedávné nedohrané pražské derby mezi Slaví a Spartou, které bylo předčasně ukončené poté, co domácí chuligáni z tribuny Sever vtrhli na hrací plochu, napadli hostující hráče a házeli pyrotechniku. Podle respondentů nesou největší vinu radikální příznivci Slavie, pořadatelé a bezpečnostní agentura. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
2: V součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší pětimetrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10 milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čará, Rádio Impuls, Kroměříž.
1: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se odchýlila od svého původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po zhruba 2 hodinách jednání dospěla k závěru, že Musk, který stál v roce 2015 u zrodu OpenAI a žalobu podal v roce 2024, podal svůj podnět příliš pozdě. Soudkyně tento verdikt poroty oficiálně přijala. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy Votroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
3: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
4: To jsem neslyšel teda.
5: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo, teďka netuším?
6: No, já nejsem fanoušek české ligy, já hodím Liverpoolu.
3: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
7: Já jsem se přistěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo. Ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo? Je to takový dostraceno. No tak snad se to teď vrací. No.
3: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál,

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Radka tu má prázdnej dům.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Obvodní soud pro Prahu 3 nepravomocně zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. To se mělo stát v roce 2015. Případ se týká incidentu, kdy si Feri podle výpovědi tehdy 17-leté dívky sundal během souhlasného styku bez jejího vědomí kondom. Soudce Marek Bodlák sice konstatoval, že skutek se v hrubých rysech stal, ale podle tehdy platné legislativy nešlo o trestný čin, protože chyběl prvek násilí nebo zneužití bezbrannosti. Případem se kriminalisté začali znovu zabývat až po zásahu ústavního soudu, přičemž státní zástupkyně pro Feriho požadovala navýšení stávajícího 3letého trestu o 1 rok. Feri, který si teď odpikává trest za předchozí znásilnění ve věznici v Teplicích, vinu odmítá a obě strany si ponechaly lhůtu pro odvolání. Vláda podpořila senátní návrh, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od zakoupení a nikoli pouze do půlnoci daného dne. Změnu, která má přinést větší spravedlnost pro řidiče cestující ve večerních hodinách nebo přes půlnoc, označili premiér Andrej Babiš i minister dopravy Ivan Bednárek za logickou. Ministerstvo dopravy, které se dříve úpravě bránilo kvůli technické náročnosti systému e-dálnice.cz, uhradí náklady na softwarové úpravy ze svého rozpočtu. Ročně se v Česku prodá přes 2 miliony jednodenních známek, které pro standardní auta aktuálně stojí 230 korun. Návrh teď směřuje k projednání do poslanecké sněmovny. V Karlových Varech bude nová stomatologická klinika. Její přípravy spustilo hejtmanství ve spolupráci s krajskou nemocnicí. Lékaři by mohli pečovat až o 4,5 tisíce pacientů.
2: Místo v sousedství karlovarského hejtmanství je, projekt vzniká a peníze ty se určitě seženou. Karlovarský kraj dlouhodobě strádá, pokud jde o zubaře, a tak by komplex s minimálně 5 až 7 ordinacemi dentální hygienou a ortodoncí měl dostupnost péče výrazně zlepšit. Bonusem přitom bude i možnost ošetření v celkové narkóze. Nová klinika ve Dvorech by měla začít fungovat do 2 let. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Americký prezident Donald Trump odložil vojenské údery proti Íránu, a to na základě žádosti Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Ty byly naplánované na úterý. Trump o tomto kroku informoval na své sociální síti Truth Social s tím, že v současnosti probíhají vážná vyjednávání o mírové dohodě. Zároveň ale varoval, že pokud s výsledky rozhovoru nebude spokojený, Spojené státy k masivnímu útoku proti Islámské republice přistoupí. K odkladu vojenské akce došlo v době vrcholícího napětí, kdy Washington považoval poslední iránské návrhy za nedostatečné, a Trump varoval Teherán, že mu pro dosažení míru rychle ubývá čas. Vodní slalomář Jiří Prskavec dnes slaví 33. narozeniny. Olympijský vítěz z Tokia sportovní věk neřeší. V reprezentaci kajakářů je s ním totiž o 4 roky starší Vít Přindiš. Pro Prskavce je důležité, že ho závody v Peřejích stále baví.
3: Já to nemám nastaven tak jako, že ještě 2 roky, ještě 3 roky, ještě 5 let. V tuhle chvíli jsem prostě rád, že můžu dělat to, co mě baví, že můžu trávit ten čas u vody a prostě užívám si každý další velký závod.
1: Letošní sezónu zahájí Prskavec na začátku června při světovém poháru v pražské Troji. Zítra bude oblačno až polojasno, na západě ale přechodně zataženo, na východě k večeru může být zase skoro jasno, přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně také bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český impuls.

auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posílili.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty. Co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. V sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně spinil.

přítomné nudistky nesly to znevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů, začal s ním utíkat, přičem

na majetek, podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. V tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali.

a Béda šulista honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pát dřepící přes silé. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v Turánu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchyl.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, opity stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Když

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Severany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Poté na švédských hrách v Engelholmu slavili Češi triumf 3-1. Většina velkých dodavatelů začala zdražovat plyn, a to kvůli napětí na Blízkém východě a růstu velkoobchodních cen. Nové fixace pro domácnosti s vysokou spotřebou mohou být oproti únoru až o 8 000 korun ročně dražší, přičemž nové fixované smlouvy jsou v průměru o 9% nákladnější. Na trhu ale panují rozdíly, zatímco někteří dodavatelé reagovali rychlým zvýšením cen, jiní, například ČES, Centropol nebo SPP, drží původní ceníky, aby přilákali nové zákazníky. Pražská plynáren u víceletých fixací ceny dokonce snižuje. Pro spotřebitele tak zůstává možnost ušetřit přechodem k levnější konkurenci. Emisní hříšníci, bojte se. Tenhle vzkaz posílají čeští vědci řidičům, jejichž auta vypouští do vzduší až moc škodlivin. Na České zemědělské univerzitě v Praze totiž vyvinuli systém dálkového měření emisí. Spoluautor systému Michal Vojtíšek Rádiu Impuls celý důmyslný systém popsal.
2: Auto přijede, zastaví, načte se registrační značka, otevře se závora a jak se rozjíždí, zanechává za sebou obláček emisí, kterými odebíráme ze středu jízdní dráhy.
1: Data ze systému fungují jen orientačně, v provozu by ale strážcům zákona mohla významně pomoci s vytipováním čoudících aut. Zvýšené vypouštění emisí totiž v řadě případů nejde rozeznat jen pouhým okem, černý dým jde totiž pouze z těch vozidel ve vůbec nejhorším stavu. Mladí Slováci mění pohled na bydlení, o hypotéky už nemají tak velký zájem. Hledají nájemní bydlení ideálně cenově dostupné a stabilní.
3: Keďže vlastné bývanie je pre mnohých ľudí vzdialené, nájomné bývanie sa stáva alternatívou k hypotéke. Mladí sa totiž často sťahujú za prácou a nechcú byť viazaní na jedno miesto alebo hypotekárny úver na 30 či 40 rokov. Štát chce preto stavať práve nájomné byty v spolupráci s developermi. Určené majú byť pre strednú vrstvu s garantovaným nájmom a pri dlhodobom bývaní by sa nájomná zmluva po 5 rokoch zmenila na dobu neurčitú. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Spojené státy na 30 dní pozastavují vstup cestujícím, tedy těm, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v Kongu, Ugandě nebo Jižním Súdánu. Chtějí tak snížit riziko šíření eboli. Opatření amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí se netýká občanů Spojených států a vybraných skupin osob. Epidemie propukla na severovýchodě Konga a rozšířila se do Ugandy. Dosud si vyžádala přes 100 obětí a zhruba 350 až 390 nakažených. Světová zdravotnická organizace situaci označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a do oblastí už vyslala experty a zdravotnický materiál. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně až zataženo, na východě ale může zítra k večeru být zase skoro jasno. Přes den čekejme místy přehánky, výjimečně také bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda podpořila senátní návrh. Ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Ministr dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovice, České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
2: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
3: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší 5metrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čadá, Rádio Impuls, Kroměříž.
1: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se z neziskového výzkumného centra proměnila v komerční ziskový gigant, což označil za zradu původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po necelých 2 hodinách jednomyslně rozhodla, že Musk, který OpenAI v roce 2015 spoluzakládal a v roce 2018 z ní odešel, podal žalobu příliš pozdě. Vedení žalované firmy argumentovalo tím, že Musk komerční transformací v minulosti sám souhlasil a chtěl tehdy společnost začlenit pod svou automobilku Tesla. Soudkyně verdikt přijala a naznačila, že případné odvolání má kvůli množství důkazů minimální šanci na úspěch. Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice dneska hrozí přehánky a ojedinělé bouřky, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, pršet ale bude málo. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce měsíce meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun. Celkové náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzenci dostane střechu. Symbol krajiny Plzeňska tak získá ochranu. Podobu zastřešení zatím ale architekti tají.
2: Architekti jen naznačují, že zastřešení nesmí změnit siluetu hradu, který pochází ze stejné doby a dílny rodiny Parléřů, jako například šumavský Kašperk. Prvotní studii dostane město na konci července, pak s ní seznámí veřejnost. Díky rekonstrukci za desítky milionů korun se zvýší bezpečnost pro návštěvníky, protože součástí bude úprava příkrého schodiště ve věži. Lidé se také dostanou k teď nepřístupným prvkům. Střecha pak umožní větší počet kulturních akcí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Starý Plzenec.
1: Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy otroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
3: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
4: To jsem neslyšel teda.
5: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo, teďka netuším?
6: No, já nejsem fanoušek české ligy, jo. Fandím Liverpoolu.
3: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
7: Já jsem se přistěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo. Ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený, jo? Je to takový dostracena. No tak snad se to teď vrací, no.
3: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně až zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

Vladimíra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Dokud

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za mnou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda podpořila senátní návrh. Ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Minister dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovice, České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťan zdlouhavé.
1: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
0: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
2: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší 5metrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čará, Rádio Impuls, Kroměříž.
0: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se z neziskového výzkumného centra proměnila v komerční ziskový gigant, což označil za zradu původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po necelých 2 hodinách jednomyslně rozhodla, že Musk, který OpenAI v roce 2015 spoluzakládal a v roce 2018 z ní odešel, podal žalobu příliš pozdě. Vedení žalované firmy argumentovalo tím, že Musk s komerční transformací v minulosti sám souhlasil a chtěl tehdy společnost začlenit pod svou automobilku Tesla. Soudkyně verdikt přijala a naznačila, že případné odvolání má kvůli množství důkazů minimální šanci na úspěch. Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přeháňky, výjimečně i bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.